0: je na pošestřech.
1: Srbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderutová.
2: Dobré ráno. Koronja svjato Jana Kamjencu so přichodžil bule na starych ľudži v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriu, nutskonu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koroni, praje lekarský direktor dr. Christoph Bittner.
3: Vednistvo, trojka jednáčel, vopsedžer, še jasne za koronu steja. My sme tiež v písomnom kontakte se s miestčanostu Kamjenca a se s krajným radu som výčasom a v obejo so jasne za koronu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švetu dženje so budyskim v okresnym semiku analýza predstajiva, pokotriž ma Kamjenská koronia ledma v uznam za strohotnické zastaranie regione. Vednictvo koronie tole jasne odpokazuje. Zaplanované kružný obchod při mostě Mira a Lauských rýbiach v Budyšině započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili zvotora je najpredušťiny nutskunným dželu kýže, kýž neposredne při křižovaní šustí. V 3. oktobra týdža vonka rušty staječ a potom tvárenie dospuny zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené meč, potom sú ďalšie kroky za vútvor kružného obchoda predvíčané, kýž chce od nalieča 2028 započeť tvárič. Zakletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je sa nímale 30 skupinu přizivivo. Zajím na vústupe ve Vúžicu maja miestruhým cirky z Koreje, Puerta Rica a Arménijskeje, tak rikaše čera na vúbjoku festivala. V odpie 4 dňovského svíženia je plánované kaž zajšve. Přivšim pak vúbjok situáciu na kultúrnym polu v obkečbuje, kdež je džin a mene penes k dispozícii, tak Katarína Jokova, jedna předsedka vúbjoka. Prostvo vo spíšovanie festivala sú stajené, přizvolené pak peneze ešte nisú. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje so se zakončacimi probami na svoj benefitsny koncert, kýž bude nedželu popodňu Michalský cirkvi Budyšinje. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi so na nej dohromady peča posta spivariu a spivaku. Koncertče zmeja tiež peč solistu, serbska solistka je Maria Unčova. Kur převodža kur orkestr Kur przewodzia orkestr serbskiego ludowego ansambla zromadnie z hościmi. Cieczina spiewu koncertnego programa w obstej ze cyklusa podczasy Korle Augusta Kocora a Andrea Zeleria. Wunoszki koncerta winuja są na dobro świetowego programa Rotariowego kluba k wutupieniu szpinalnej mortwicy. Gmina Heštruska Hola chce nové tvarské ležonosče za domorodných, předšahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšvom posiedzeniu předače viacorých ležonosčov na šelakých miestnách komuny v obsamknula. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zájemcu přichodžet už kýšku tvárič. Aktuálne má gmina viacore tvarské ležonosče, kýž sú již odkryté. S tutými napravami máte so vúviče komuny podpírač a nové živienské rumy nastavač. To bych upovieště, kýž namakáče tiež na našej internetovej strane abo dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A je odrania kúriava, když sa tá potom zmíne veľa slunca, temperatúru mes 17 a 26 stopňami a vecík trochu přibera.
4: Štož vopkrat nastupa v našej končine šodere beži, nám žane aktuálne vopkratne pokyve nepředleža, tu iš přejemo dobrú jezbu do džensnejšie srede 4 po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Anetko krótko doszeszczych czas za nabożne słowo, a to dżęca Sanku Żurowy z Radworia.
1: Nabożne słowo.
2: Bucz kwalin Jezus Chryst. Dżęca wopominamy świeczeń świętej Marii Kralowny Rożuca. Tutu świeczeń je bamż Grego Cinaty w lecie 1570 wienował jako dżak za dobycze chrześcijańskich wojskow nad Turkami. Jeho předkladník Bamš Pius V. by do bitvy celou Evropu namovil so Rožuc modlič. Svišu drude, so je modlenie Rožuca vostudve, so stajne vospětovace. Dopomnil so, kak pusto môžu vospět prajič, mám če rade, lubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, kdyže mi člověk lube a vážne. Při vospětovaniu modlitvy strova se Maria, samo už umysle putač, sem celé při sebi, šo ve mně je modlitva. Rozpomínat se modlení Rožuca je buď k věrnému zetkávaniu s Bohom, k zhromadnosti potajnstvo Jezusovho živenia. Nech je tuta modlitva kajž vůznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
0: Tole praje Hanka Žurova z Radvoria, na doku a zamovitosti tamnejšie osady.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: A to poma? Haj, če ta Bettina je o tem přesvědčena.
2: A to sú normálne korky?
1: Haj, kisavé so neužívaja.
2: Žotne, ja by radšo jít.
0: Vítaj, Taj.
1: Vítaj, Lexia.
2: Dobré ranie, Lexia.
0: S čím experimentuješ, Josefina?
1: S korkami v mezoču. Vidíš te koleska?
0: Haj, a haj.
2: To so dživáš, Lexia, abo?
0: Haj, opravdže. Nech sem to ještě vidžal. Ale vím, že se ona rade užíva. Ta kolka mě zvoču.
1: A čeho dla? Če ta Bettina chce faudam zadživač. Ona praj.
2: Funguje tato, Lexio?
0: Kolka má věle vůžnoty ve sebi. A se o to postará, že se poru mě zvoču pomenča a netrebavši tuk neprodukuje.
2: A pomáda to net, když přečivo faudam?
0: Indirektně tola. Vůžnota kolky je veľa hodná. Nimo toho skutkuje tuta zelenina antioxidatívna. To reka ona kožu podpiruje zastaruje a škytnú funkciu kože zdrží a obnovia, zo nebe tak spíšne zastariva. Tež mužojo kvádu se kokové koleska na mezvočo a vo tutej lepšine viedža. Nic jenoš vaju četa Bettina.
1: To je potakým přírodný sredk za malo fenko.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zubi koža vůžnotu a nie jac tak elastiska. Čeho produkuje za to zamovite kolagén a elastín?
1: A daj mě hodač. Když byvaš starší, so to zmení.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čeho menje kolagéna a elastina, štož k tomu vedže, zobyla koža čenča a menje elastiska.
2: Převěle slunca zavěšče ty škodí, abo?
0: Tak so praj, haj. A když člověk kůří abo stres doživia, to kožu přidatně počižuje. Tým stavě tvorí ona malé linie abo poupšenia a to jmenujeme faudy.
2: Ja netko skončne snedam, Josefina, haj? Nevím, kak do to pola tebe ište traje.
1: Ne dom sem hotua. A potom by rade šajku kakaua piva.
2: Kiš mám jači netko zvarič, abo?
1: Haj, prošu.
0: Kriane džin, mamaj.
3: Božeme! Božeme.

0: Policia z dżi.
1: Pundželu popodňuje vodžo nakvadného auta mez Bočnicu a Ottendorfom zjezdn a štyri zajú a do škytnieje planky prasnú, dohromady cínače polubu obškodžených škoda 540 eur. Nazbožo so 40 letnú nie zraniu. Noce na Pundželu sú neznači nesvačanským parku by rúach pobyli rumnosti přebokali a viacore 10 eur sobu zali. Vecna škoda 30 eur, kriminálni technikario sú sliede zavieščili a policia pat dale přepytuje. Na Hopovej Budešinie je so Pundželu ráno nezbožo s mopetom a autom stalo 26-letných cíše ze svojim Honda na Bibelové namiesto odbočič, přitom převidža po všem zdaču vodžaku mopeta, 17-letná so při zrážce lohce zraní, nastata škoda 6000 eur. A Radebergu je jezba 47-letnije Muri Domského skončiva, jakoby je po rodovi ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Murie, umienka kapšinže do korunie, škoda při auče 1,40 euro.

0: zu Runway.
1: Srpski rozvoz. Povijesće. V studiju Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Korunja svjatoho Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudí v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koruni, praje lekarský direktor dr. Kristof Bietna.
3: Vednístvo, trojka jednače, v obsiedže, vše jasné za korunu steja. My sme tiež v písomnom kontakte s miestčanostu Kamenca a s krajným radu som výčasom a v obieho so jasné za korunu staja a so úzne k tomu.
2: Zajšvý týdžin je so budeským v okresnom semiku analýza predstajiva, po ktorýž má Kamenská korunia lidma v úznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný obchod pri mostče Mira a Lauských rybiach Budešinie započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi z Votoraja najprv s činným nutskonným dielu kieže, kež neposredne pri kšižovaní šustí. Od 3. oktobra chce Džavonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie z Votorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného obkada predvíjane, kež chce Džavod nalieča 2028 započeť tvarič. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje sa se zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popudňu Michalský cirkvi Budyšinie. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi sa na nie doromady 5 a posta spivariu a spivako. Koncertče zmeja tiež 5 solistov, serbska solistka je Maria Unčova. Ko prevodža orkestr serbského ľudového ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spivu koncertného programa v obsteji ze cyklusa Podčasy Kole Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k vutupeniu špinálnie mortvice. Gmina Halštruska Hola chce nové tvarske ližonosče za domorodných, přečahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšom posiedeniu předače viacorých ližonosčov na všelakých miestnosťach komúny v obsamknula. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sách môža si zajímce přichodže tuž kešku tvarič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ležonosče, kýž sú již odkryte, s tutými napravami má tý so vúviče komúny podpírač a nové živinské rúmy nastavač. A to oni bychú naše renče povieste, kýž namakáče tiež na internetných stronách abo damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A potom so je so nazemská renča kúriava zminová, veľa svunca a dženca ešte raz temperatúry hač k 20 stopňam, vecik pak pomal přibera.
4: Našim koncu dere beži nám žiadne vopkádne pokyvy nepředleža. Přijedšte dere do dženznejšie srede 4 po napustit miche.
1: Srbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Korunja Sveto Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudži v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriu, nutskunu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koruni, praje lekársky direktor dr. Christoph Bittner.
2: Vednístvo, trojka jednače, v obsiedže, vše jasné za korunu steja. My sme tiež v písomnom kontakte s miestčanostu Kamenca a s krajným radu, knezom Vyčazom, kde v obieho so jasné za korunu steja a so vúznaja k tomu.
1: Zajš v týdženie so budyským v okresnom sejmiku analýza predstajiva, po ktoríž má Kamenská korunia liedma vúznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vednístvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný vopkat pri mostče Míra a Lauských rýbiach Budyšine započnú tutun týdžen dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi zvotoraja najpredušťiny nutskunem dželu keže, kež neposredne pri kšižovaní šusti. Vod sreč oktobra chceďa vonka rošte staječ a potom tvárenie dosponie zvotorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené meč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada predvidžané. Za kletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je sa nimale cíceči skupinu přizivivo. Zajím na vústupe ve Vúžice maja mestrujem cilky z Koreje, Puerto Rica a Aminiskie, tak rikaše čera na vúbjoku festivala. Odbiel 4 dňovského svedženia je plánovaný kajš zajšvý. Přiúšim pak vúbjok situáciu na kultúrnym polu v obkečbuje, kde še džena mene penes k dispozícii, tak Katarína Jokova. Prostve vo spešovanie festivala sú stajené, přizvolené pak peniaze hišče nesú. Korová akadémia budyského rotariového kluba hotuje sa so se zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedželu popodňu Michalský cirkvi Budyšine. Kež praje vône zamovitý Friedemann Böhme, obdželi sa so na nej dohromady peča posta spivariu a spivaku. Koncertče zmierte špeč solistu, serbska solistka je Maria Unčova. Kôr převodža orkestr serbského ľudova ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spivu koncertného programa v obsti ze cyklusa počasu Kole Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k vutupeniu spinálneje mortvice nimse kinderlemung. A to bych u naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj krásne skáčenie slunca, rajnša kúriava nazemská, potom vyššia vedrario slunčný džin, mies 17 a 23 stopnými dženca a přitom přibíraci vícik.
3: Stolz Wobkat nastupa. Wenn nach dem Konzert der Beji Stirri Bonapos miche, schemoi dobro jesbo do Jensnische Rede.
0: Serbski Rozvoz.

Radvorská gemeinská rada, zetka sa dženca večer na posledmechna vonjuje v obore Minakale, Trebinská večer sedmech v domje Doarstvo v Trebinje. Dževinská gemeinská rada sa potom jutce zetka a to večer sedmech prezuce. A jutce potajki im vulka vec Ralbičanske vyšej šuli, tam reka Napo anske miestneho to je start. Je to zaredovanie za šulaky, šulerio a starších od 7 do 12 letnika z bližšej okoline. Oni zmeja skvádnosť so pola tujšto zastuperiu regionálnych závodov a institúciu, každéž pola povanského poradžovania vo povanských možnosťach a perspektívach vodeče po zakončeniu šule informovač. Hej, potajkým jutce 8.10. predstají v Voklecach Benno Wauda, kýž sa vúbierne vúznaje v stavíznach Vokličanskeje sy abo sy Voklece svoju dokumentáciu v ambulantnej ládarni Voklecach a to bude knižka, ktorá šrika stavízne a stavízničky kúha vokúho a korunie Maltézu Geschichte und Geschichten um das Reckelwitzer Malteser Stift Krankenhaus. Wo naslednost v Ratarstwe bunge jutze vedomite satzato v Strožipolda Hutschine a to vod Ranja Dzewetschich do Pschipodnia Napo Jani.

0: Bet mich no doos mich je. A to je čas za Hanku Žurovu z Radvoria.
1: Nábožné slovo.
2: Buď kvalin Jezus Krist. Dženca vopomíname sviečen sviaty je Marie Kralovne Rožovca. Tuto sviečen je bamš Grigo Cinate v leče 15.00 a 17.00 vienoval jako džak za dobyče křesťanských vojskov nad Turkami. Jeho předkladník bamš Pius V. by do bitvy celú Európu namovil so Rožovc modlič. Svišu drude, so je modlenie Rožovca vostudve, so stajne vospetovace. Dopomnil so, kak husto môžu vospet prajič, mam če rade, lubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, dyše mi človek lube a važne. Při vospetovaniu modlitvy strova se Maria, samožu mysle putač, sem celé při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominace modlenie Rožovca je buď k viernemu zetkavaniu s Bohom, k zromadnosti potajstvo Jezusovho živenia. Nech je tuta modlitva kajž vúznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
0: Tole praj Hanka Žurova z Radvoria, na doku a samovitosti, tamnejšie vosady.

0: Vočin so Jensa Rano Ricci. A to čítame v novinách.
1: Hej, viacore médie rozpravia a tiež naši nimsci kolegojo sú včera navíčo ižo rozpravili zo mlokania Sachsenmilch Lepostofe kunc leta džil produkcie Zaurie. Rečnik předozačelskej skupiny Theo Müller je odpovedný artikel Sachskich novin v obkručiu, potrichená je potekým tvárošk, konia inkluzívne přísvušacích produkcijských, zapakovanských a tiež zariadnických vobvukov. Jako příčinu je předozače podalo, že nehodí so tvároškárnia hospodářce jac vopospodáreč. Tvároškárnia s vobvukom mozzarella, tak ríka, nie je potrichená. Podľa Sachsenmilch v Lepostofe dživa niedže cítisac dživavých.

0: Se hodlá? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: A to poma? Haj, če ta Bettina je o tem přesvědčena.
2: A to sú normálne gorky?
1: Haj, kysové so neužívaja.
2: Žotne, ja by radšo jít.
0: Vítaj, Taj.
1: Vítaj, Lexia.
2: Dobré ranie, Lexia.
0: S čím experimentuješ, Josefina?
1: S gorkami v mezoču. Vidíš te koleska?
0: Haj, ach haj.
2: To so dživaš, Lexia, abo?
0: Haj, opravdže. Nech sem to ešte vidžal. Ale vím, že se ona rade užívá. Ta kolka mě zvoču.
1: A čeho dla? Če ta Bettina chce faudám zadživáč. Ona praj.
2: Funguje tato, Lexio?
0: Kolka má věle vůžnoty ve sebi. A se o to postará, že se pory mě zvoču pomenča a netrebavší tuk neprodukuje.
2: A pomáda to netkdyž přečivo faudám?
0: Indirektně tola. Vůžnota kolky je veľa hodná. Mimo toho skutkuje tuta zelenina antioxidatívna. To reka ona kožu podpirujo zastaruje a škytnú funkciu kože zdrží a obnovia, zo nebe tak spíšne zestariva. Tež mužojo kvádu se kokové koleska na mezvočo a vo tutej lepšine viedža. Nic jenoš vaju četa Bettina.
1: To je potakým přírodný sredk za malo fenku.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zuby koža vůžnotu a nie je jac tak elastiska. Čevo produkuje za to zamovite kolagén a elastín.
1: A daj me hodač. Když byvaš starší, so to zmení.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čevo menje kolagéna a elastína, štož k tomu vejde, zobyla koža čenča a menje elastiska.
2: Převěle slunca zavěšče ty škodí, abo?
0: Tak so praj, haj. A když člověk kůry abo stres doživia, to kožu přidatně počežuje. Tým stavě tvorí ona malé linie abo poupšenia a to jmenujeme faudy.
2: Ja netko skončne snedám, Josefina, haj? Nevím, jak do to pola tebe ešte traje.
1: Ne, dom sem hotua. A potom by rade šajku kakao piva.
2: Když mám ja či netko zvárič, abo?
1: Haj, prošu.
0: Kriane džin, mamaj.
1: Božeme! Božeme.

Štož nastupa pre nizaru na lovských rebiach, miła vám rec, so je to viestotnoch přičinla jenice za přeprošenych nica zjavnosť, ale snač môžete tam zdaloka přes put poladač. Radworska gminska rada zetka so dženca večer na posedmich, a to minakale na tamnišej vonjovej vobore. A gminska rada Trebin, da zetka so potom dženca večer sedmich po takim pohodžene požišove do metuarstva. Jutze je gminska rada Dživin naredže, a či zmeja svoj termin v Brezovce jutze večer sedmich. Ha jutze večer sedmich po takim samsem času predstaví Benno Wauda svoju knihu Stavizna Stavizničky nedošie korunie v Oklecach a von predstaví tutu v ambulantnej ľadarni pola Šnajdrec v Oklecach a tam môžete si knihu tiež nedom kúpiť. Hudba spieva celé bez svoju na tutu celé vosebite event môž prajč s čepšeprošení a to jutze do nemsko-serbského ľudového dživadla. Zhromadne zmeze národne pripoznatý tereministku Karolínu Ajkec preprošuje Serbská komorná filharmonia na tutun vúriadne koncertne večer jutze na povosmich večer v nemsko-serbským ľudovým dživadle. Čoveč minčenu dođuvečiće. A to li je skupina Trojozink.

Na dann, 7. Oktober, vítam vás učebne na Serbský rádiový program z Chešovského studia RBB. Zašetovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne ja za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žicom vám spätovnú pôdňu přes toku s nami.

0: Lass mal weg, ne? Dass man mal Ausgang hat.
1: Ja, gerade se raz ob miasec zmakaju, přece penježele a přepšasuju učebně kůždego, kterýž rád kotky grajo a rád serský pejeda, přijdu co raz k šiese v klubuni dolnosarského internáta v Chřebuzu 9. novembra zmakáš a v aprilu vetmio se sledne turnírové graše pen věže, kto sú dobešarie.

0: kuchodzenia.
1: Kristina Klimova steshna ako znajome ze Serskiego muzea hove mieste, Joshua kuratorka svishi jinsa svoj peš a šešťase de bostak. Cvonky kupky Serska namša jej učobne gratulujú ako teke Spichovenského tovaristva Domunijského muzea dešne. Strovie mec a derimeše žuci jej gratulante za pšiduce živenské leto a kradu jasove bostaku svižin v kresu Lubeje familie. A steja dostan ja ischi Wesobinsku Gratulatio a Tovet Gregora Klima.
2: Welche Pflegeangebote gibt es? Wer unterstützt im Alltag und was kann Nachbarschaftshilfe leisten? Darüber informieren und beraten verschiedene Anbieter heute in Lübbenau. Auch Gesundheitsvorsorge und Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen, sind Thema. Besucher können ihre eigenen Fragen mitbringen und Kontakte zu Anlaufstellen in der Region knüpfen. Der Gesundheitstag läuft von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
1: Ja, to nie je tota gratulácia boa, ale ja ho dále gratulujem. Katarína Šejcojc zohoze, abo Katka, ako k nej teke gronie svýši žínsastvo jadnosti národný žen, starejšej Diana a René jej účobne gratulujete a my se ľubem pestroveniam přizamkňujeme. Šo dobre ježice mi dopšiho da, a aby se ježice nja doponili.

Na dann, 7. Oktober, vítam vás učovne na Serský rádiový program z Chešovského studia RBB. Zašetovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne ja za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žicom vám spätovnú pôdňu prez toku s nami.

V lauskem arealu Budyšenje de nastaše nowe serske forum vede, prednu špedu zemjekšie žinca urež, a v tom svišeša viče našom programie, mňa za drugim, při mikrofonie bužo naša kolegoka Diana Šejcová. Ja se s vami rožognujom, ja som Anja Kochojc-Švarcová, žicem vám spätobne vedpodňo a redne viacor.